0: eng Narok 92.6 FM.
1: Betut nebo kimuliet ko bo mitei kasarta nebo ki age tugul.
2: Narok 92.6 FM.